0: rád.
1: Počúvate Rádio Slovensko a my ideme na počasie. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Slabý na západe a východe, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.

Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh, něco se nedá zvážit, nedá změřit, ani vypočítat musíme věřit. Nejsme tu sami,

0: My sme vždy radi a vždy ďakujeme všetkým, ktorí nám prinášajú informácie z rôznych udalostí festivalu. No teraz musím poďakovať túto kolegovi Markovi Varmusovi.
1: No vážne? Aha, ja som normálne rozčarovaný, prekvapený a neviem, ako na to odpovedať.
0: No iba tak, že mi povieš, čo si robil na Colors of Ostrava.
1: Nepoviem
0: a s kým
1: ti to.
0: Sa tam stretol.
1: Ale stretol som sa tam s českou skupinou Miraj. Oni hrali prvý festivalový deň a predskakovali 21 Pilots. No a ja som sa s nimi stretol a teda som povedal, že chlapci, ideme sa rozprávať a hneď som sa opýtal, či mali nejakú veľkú dôležitú skúšku pred ich vystúpením.
2: Řekli sme si vlastne playlist, aké bude pořadí, pretože nejak tú show řešíme třeba pred tou sezónou, ako dopodrobná, co kde budem dělat, ale vlastne pred každým koncertem pak třeba provádíme pak nejaké zmieny.
3: Tedy odpoveď zní, skúšku sme nemieli.
1: Aj som si myslel, vyzeráte tak trošku unaveno. Je ostravské publikum iné ako napríklad pražské, keď ste hrali, ja neviem, v O2 Arene? Je to iné?
3: Ja si myslím, že ako rozdíl je v tom, že jsme tady doma. Pro nás je to velká akce. Já jsem tady ve 13. pracoval jako brigádník. Vždycky jsem k tomu vzhlížel. Byly tady jako světové hvězdy, Imagine Dragons, prostě všechno, 21 Pilots. A ani jsem se tak nějak nepředstavoval a přijde mi, že se ten kruh krásně uzavřel v tom smyslu, že si tady zahráme a dokonce české kapely moc nehrávají večer a Filip Košťálek nám umožnil obrovský zážitek v tom, že hrajeme 8 večer na hlavní stage, takže pro nás si myslím, že to je dneska velký den.
1: Ja viem, že tie očakávania sú veľké, hlavne tu v Ostrave. Poďme ešte na rok 2027, chystáte 360-ku. Prečo rok čakáme? Alebo vlastne 2 roky, keď to tak zoberieme? Je tam veľmi veľa technického chystania?
2: Áno, je to hodne technického chystání, ale zároveň je to největší koncert našich životů. V podstate 40 000 lístků kapacita stadionu, takže chtěli jsme na to mít čas, na ten prodej a jako vnímáme to všichni, že to bude fakt takový jako kariérní highlight.
3: Byla taková jako hezká zase politická odpověď a realita je, že jsme měli sevřenou prdel, že prostě 40 000 lístků jako za 3 měsíce jako nevyselíme, ale zpětně bychom to asi už neudělali. Zpětně bychom jako přijde mi víc cool a víc sexy, že se to ohlásí a že ten koncert se děje třeba, nevím, dobře, maximálně třeba do roka nebo 3/4 roku, jako to mi přijde cool.
1: Ještě od vás chcem od každého jeden pocit, který máte teraz aktuálně před vystupením.
4: Ja patrím na záchod. Jako ja tak jak furt čekám na nejaký ten moment, kdy se kluci z 21 Pilots prostě objeví tady někde a teďka jakoby nevím, jak jakoby zareagujeme, jestli hej, čau, anebo...
5: Čau, kámo.
4: Čau, anebo prostě jdeme, jo. Takže jakoby to je takový zvláštní okamžik, na který čekám a potom samozřejmě koncert, tak to je takové.
6: Já jsem chtěl Joše Dana oslovit, protože já mám firmu s bubnama a já jsem ho chtěl, aby hrál na moje bubny, že jo, bych mu dal slevu, třeba 10%.
7: Takže myslíš, že to vyjde?
6: No, já v to věřím, samozřejmě.
2: No je to svátek ten dnešní den pro nás, fakt a nervozita je ten pocit.
3: Přemýšlel jsem nad tím včera a nejsem nějaký, jako že bych měl strach. Trošku jako je také zvláštní, jak tam už před tím pódiem stojí třeba 500 těch fanoušků od Pilots, že zabírají místo těm našim fanouškům, kteří pro nás jsou důležitější a jsou samozřejmě lepší.
4: Vždycky jako ty muzikantů bereš, jako že vidíš ty první řady, že zpívají a teďka tam vlastně budou ti Pilots budou čekat, jak budou na nás koukat, bude to super.
1: Nemáte strach, že odohráte lepší koncert ako 21 Pilots?
6: To je samozřejmost.
2: Já nemám strach.
3: Ne, já mám obrovský strach, protože samozřejmě jsme skvělá kapela a 21 Pilots je ta nejdražší kapela, která jakoby tady historicky prý byla a my jsme ta nejlevnější kapela, která historicky byla večer na hlavní stage, takže poměr cena výkony můžeme samozřejmě úplně jakoby to zamíchat kartama.
8: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Grécke úrady vyhlásili najvyšší stupeň pohotovosti pre nebezpečenstvo vzniku požiarov. Krajina totiž zažíva zatiaľ najteplejší deň v tomto roku. Teploty sa miestami môžu vyšplhať na rekordných 43 stupňov Celzia. To je skoro ako na Slovensku. No ale príčinou požiarov je však aj podpaľstvo. Podrobnosti má naša spolupracovníčka Soňa Dorňaková z TAMU, ktorej želáme pekné popoludne.
2: Hezké odpoledne.
1: No Soňa, koľko podpaľačov už tento rok grécke úrady zatkli a kde došlo k poslednému prípadu?
2: No tak od 1. ledna to bylo zatčeno víc než 200 osob a bylo uloženo víc než 500 správních pokut. Je tady vidět, že opravdu řada žhářů se snaží o to, aby zapálili buď lesy, anebo zemědělské pole. Ti poslední tři muži byli zatčeni za žhářství. Jednalo se včetně, byl to tedy hasič a bývalý starosta obce, což je šokující. Obvinění z úmyslného žhářství za posledních 10 let konkrétně nejméně 7 požárů a navíc jsou tito muži obvinění i z dalších trestných činů, jako je vydírání nebo způsobení škody na majetku a krádeže, kterých se podle obžaloby dopustili za posledních 10 let.
3: Aké tresty podpalačům hrozí?
2: Ty tresty jsou v posledních letech velice přísné, pokud je to žhářství způsobeno v těch podmínkách, jako je například dnes, kdy ten index rizika je vysoký, tak to je považováno za závažný trestný čin, který se trestá odnětím svobody v délce 3 až 10 let, tedy podle závažnosti, nebo jen pokutou, tedy až do výše 200 tisíc euro. Jen ještě doplním, že loňském roce v Řecku propuklo víc než 5 tisíc požárů.
1: No, v Grécku dnes vrcholí vlna horúča, ako som spomínal v úvode, tak na Slovensku sme už mali takúto vlnu 41 stupňov Celzia. Aké mimoriadne opatrenia úrady teda prijali?
2: Tak tady v Řecku je to první vlna veder, která tady trvá třetím den a dnes ten den je opravdu nejhorší, protože fouká velice silný jižní vítr. Maximální teplota dnes dosáhla na některých místech až 43 stupňů Celzia a ti úřady přijímají klasicky to, že například jsou nutné zastavit manuální práce prováděné venku přes poledne. Je zákaz také návštěvy příměstských lesů, parků v Aténách a okolí a hasiči, příslušné úřady, ale i vojsko je dnes celý den připraveno zasáhnout v případě požáru. Naštěstí zatím nebyl hlášen žádný závažný požár v regionu Řecka.
3: Tak držíme palce, aby to Grécko všetko zvládlo. S týmito podrobnostiami sa prihlásila spolupracovníčka Soňa Dorňáková z TAMU.
0: Rádio Slovensko.

0: Veľký hit Whitney Houston doznieva o 19. hodine 11. minúte. Počúvate Večerné rádio Slovensko. Diaľnica D4 spolu s R7 a R1 Pribina, to sú v súčasnosti dve diaľnice, ktoré sa u nás postavili formou verejno-súkromného partnerstva, takzvaného PPP. U susedov v Českej republike pripravujú výstavbu novej železničnej trate na pražské letisko, takisto formou PPP projektu. Podrobnosti pridáva redaktor Martin Karlík.
1: V súčasnej dobie vybírá ministerstvo dopravy ze 3 nabídek konzorcií, ktoré se uchází o stavbu a pak 22 let provozování skoro 40-kilometrového úseku dálnice D35 mezi Litomyšlí a Mohelnicí. Ministr dopravy Ivan Bednárek říká, proč výběrová řízení musí dělat postupně a ne všechna najednou.
2: Prostě tak, jako my máme své systémované místa na lidi, které můžou připravovat PPP projekty, tak je to u tých dodavatelů. Nemůžete po nich chtít, aby najednou připravovali podklady pro 4 nebo 5 soutěží. Potom by se překvapivě mohlo stát to, že dostanete na každou takovouhle stavbu jenom jednu nabídku, co nikdo nechce. My to chceme skutečně udělat tak, ať je to soutěž, ať tu konkurenci otevřeme. A je to vidět tady u toho PPP projektu na D35, kde vidíte ty konzorcia toho vesměs mixem českých a zahraničních společností.
1: Ministerstvo dopravy aktualizovalo seznam z roku 2023, ve kterém jsou stavby, které lze realizovat formou PPP projektu. Některé škrtlo. Zůstala tam ale první železniční stavba, řekl po otevření obálek na dostavbu D35 ministr Bednárek.
2: A zůstali tam Praha Kladno, to je vlastně dráha na letiště, to nám tam zůstalo, tam jsme velice daleko a předpokládám, že velice podobný meeting do půl roku budeme absolvovat i u dostavby železnice na letiště. Pak máme soutěži D55, kde soutěžíme transakčního poradce a tam očekáváme taky nabídky na konci roku. A máme tam ještě poslední část a to je vlastně středočeská D3.
1: Z plánu ale vypadl Pražský okruh. Vedoucí samostatného oddělení PPP projektu ministerstva dopravy Jan Ornst vysvětluje, proč u dostavby Pražského okruhu nedává spolupráce se soukromými investory smysl.
3: V tom PPP se snažíme přenést jako určitá rizika na toho dodavatele. To víc, co na ní přeneseme, tak pak my musíme nějakým způsobem kontrolovat. A když on to prostě nedělá, tak ho to musíme penalizovat. A to je, jak jste naznačil, ten Pražský okruh, ten prostě je zapotřebí. To řídí dohromady. Ten okruh tam se nemůže stát, že prostě jedna část se zavře a budeme za to penalizovat toho soukromníka, nebo naopak prostě on to zavře, nebude prostě problém na té druhé straně. Tak tam třeba tohle jsme vyhodnotili, že jako nedává smysl.
1: Ve světě se kromě dálnic a železnic staví jako PPP projekty i letiště, přístavy nebo systémy městské hromadné dopravy.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Diaľnica D4 spolu s R7 a R1 Pribina, to sú v súčasnosti dve diaľnice, ktoré sa u nás postavili formou verejno-súkromného partnerstva, tzv. PPP projekty. U susedov v Českej republike pripravujú výstavbu novej železničnej trate na Pražské letisko, takisto formou PPP projektu. Podrobnosti pridáva redaktor Martin Karlík.
1: V súčasné době vybírá ministerstvo dopravy ze 3 nabídek konzorcí, ktoré sa uchází o stavbu a pak 22 let provozování skoro 40-kilometrového úseku dálnice D35 mezi Litomyšlí a Mohelnicí. Ministr dopravy Ivan Bednárek říká, proč výběrová řízení musí dělat postupně a ne všechna najednou.
2: Prostě tak, jako my máme své systémované místa na lidi, které můžou připravovat PPP projekty, tak je to u těch dodavatelů. Nemůžete po nich chtít, aby najednou připravovali podklady pro 4 nebo 5 soutěží. Potom by se překvapivě mohlo stát to, že dostanete na každou takovouhle stavbu jenom jednu nabídku, co nikdo nechce. My to chceme skutečně udělat tak, ať je to soutěž, ať tu konkurenci otevřem. A je to vidět tady u toho PPP projektu na D35, kde vidíte ty konzorcia jsou vesměs mixem českých a zahraničních společností.
1: Ministerstvo dopravy aktualizovalo seznam z roku 2023, ve kterém jsou stavby, které lze realizovat formou PPP projektu. Některé škrtlo. Zůstala tam ale první železniční stavba, řekl po otevření obálek na dostavbu D35 ministr Bednárek.
2: A zůstali tam Praha Kladno, to je vlastně dráha na letiště, to nám tam zůstalo, tam jsme velice daleko a předpokládám, že velice podobný meeting do půl roku budeme absolvovat i u dostavby železnice na letiště. Pak máme soutěži D55, kde soutěžíme transakčního poradce a tam očekáváme taky nabídky na konci roku. A máme tam ještě poslední část a to je vlastně středočeská D3.
1: Z plánu ale vypadl Pražský okruh. Vedoucí samostatného oddělení PPP projektu ministerstva dopravy Jan Ornst vysvětluje, proč u dostavby Pražského okruhu nedává spolupráce se soukromými investory smysl.
3: V tom PPP se snažíme přenést jako určitá rizika na toho dodavatele. To víc, co na ní přeneseme, tak pak my musíme nějakým způsobem kontrolovat. A když on to prostě nedělá, tak ho to musíme penalizovat. A to je, jak jste naznačil, ten Pražský okruh, ten prostě je zapotřebí. To řídí dohromady. Ten okruh tam se nemůže stát, že prostě jedna část se zavře a budeme za to penalizovat toho soukromníka, nebo naopak prostě on to zavře, bude prostě problém na té druhé straně. Tak tam třeba tohle to jsme vyhodnotili, že jako nedává smysl.
1: Ve světě se kromě dálnic a železnic staví jako PPP projekty i letiště, přístavy nebo systémy městské hromadné dopravy.
4: Rádio Slovensko. Pozor, záklutá. Vždy v sobotu a v neděli po 17. hodině.
5: Mrzíš ma, láska, že tě mám.